0: Česko se s Američany utká v pátek a v sobotu v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davisova poháru. Dnes čekejte slunečné počasí, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. No a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš plánuje obchodní cestu do Číny. Vyrazit by tam mohl příští rok a podle svých slov v tom nevidí žádný problém. Cestu zmínil po večerní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Oba politici spolu zhruba hodinu řešili zahraniční politiku, státní rozpočet i připravované zákony. Babiš po jednání mimo jiné uvedl, že už nazrál čas na samostatnou schůzku prezidenta s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů. Pavel s Babišem se znovu potkají v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Do školy se chodí tento týden více po svých. Odstartovala totiž tradiční výzva pěšky do školy. Cílem akce je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Jak připomíná Eliška Vidomus, spořádající organizace, chůze pomáhá tělu i psychice.
2: Aby to nevyznělo jenom, že se jedná o takovou legraci, tak ono opravdu smyslem pěšky do školy je přimět děti k pravidelnému pohybu, ukázat, že ta ranní procházka je pro jejich zdraví důležitá, že je to trošku něco jiného, než když do té školy jedou od dveří ke dveřím autem. A že vlastně potom i to prostranství před školou může vypadat jinak, protože těch aut je tam méně.
1: Eliška Vidomus dodala, že pohyb dětí před začátkem výuky má i další benefity. Děti jsou třeba po ranní procházce koncentrovanější a lépe se pak s nimi pracuje. Korunovační klenoty se znovu představí veřejnosti. 7 klíčníků je včera v podvečer vyzvedlo z korunní komory ve svatovícké katedrále. Ode dneška je uvidí nejprve školáci a od této soboty i další zájemci, a to ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vystavená bude svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko i korunovační roucho. Výstava potrvá do 28. září a návštěvníci za vstup vůbec nic nezaplatí. Karlovarské hitmanství spouští oficiální WhatsAppový kanál. Chce tak místním rychleji předávat důležitá upozornění. V Česku půjde vůbec o první takovýto projekt.
3: WhatsApp má sloužit nejen během mimořádných situací, ale také při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. Hejtmanství chce místním, kteří se přihlásí, posílat důležité zprávy o požárech, povodních nebo vichřicích a sněhových kalamitách. Informace budou z ověřených zdrojů. Spolupráci potvrdili hasiči a také policie a meteorologové. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Donald Trump hlásí průlom kontaktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle amerického prezidenta se obě země dohodly, že přestanou útočit na energetickou infrastrukturu protivníka. Kyjev ale Trumpovo oznámení zatím mírní. Prezident Zelenský je totiž připraven útoky zastavit, ale pouze v případě, že Rusko udělá totéž a dodržování dohody zajistí zahraniční partneři. Ukrajina podle něj Moskvě v tomto směru nevěří. Naši volejbalisté zvládli derby se Slovenskem. Na mistrovství Evropy v Modeně zvítězili jasně 3-0 a zajistili si postup do osmifinále. Český tým dominoval hlavně v útoku, kde měl úspěšnost přes 70%. Nejlepším hráčem se stal kapitán Patrik Indra s 18 body. Češi

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Během zhruba hodinové schůzky řešili zahraniční cesty, situaci v Evropě i kybernetické hrozby. Mluvili i o státním rozpočtu a připravovaných zákonech, a to včetně nové elektronické evidence tržeb. Babiš po jednání uvedl, že pravidelné schůzky s prezidentem zatím neplánují a budou se setkávat podle potřeby. Znovu se oba politici uvidí třeba v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Poskytovatelé krizových linek volají po zlepšení systému financování. Začátkem každého roku jsou totiž v nejistotě, kolik peněz od státu na svůj provoz vlastně získají. Situaci by mohlo pomoci zavedení víceletého plánu příspěvků.
2: Zájem o volání na krizové linky rok od roku sílí. Souvisí to třeba s nedalekou válkou. Předsedkyně asociace pracovišť linek důvěry Pavla Pejšová poukazuje na to, že by proto bylo dobré zlepšit finanční podmínky poskytovatelů těchto služeb.
3: Narůstají počty hovorů, narůstá počet nedovolatelnosti, to znamená počet lidí, kteří by rádi využili naše služby, ale bohužel to financování není přímo úměrný těmto nárůstům.
2: Problematická je hlavně finanční nejistota. S tou se začátkem každého roku setkávají nejen pracoviště distanční krizové pomoci. Týká se to třeba i Národní linky pro odvykání, což mi potvrdila tamní vedoucí služby Michaela Pacáková.
4: Limituje nás to v plánování organizace v rámci příštího roku, kolik můžeme mít úvazku, kolik můžeme mít obsluhujících konzultantů, jaký můžeme zaštítit provoz, s čím můžeme počítat, v jakých prostorách budeme a tak dále.
2: Kvůli problémům s financováním často odcházejí zkušení krizoví interventi. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Český turista zemřel při nočním fotografování v italských Dolomitech. 43letý muž vyrazil kolem půlnoci sám z horské chaty. Záchranáři po něm začali pátrat poté, co se dlouho nevracel ke svým přátelům. Jeho tělo našli pomocí nočního vidění nedaleko chaty. Muž podle záchranářů zřejmě uklouzl a nešťastně spadl. Ubytování přes Airbnb bude na Slovensku podléhat novým pravidlům. Stát si posvítí na krátkodobé pronájmy. Vytváří proto nový rejstřík, který úřadům ukáže, kdo a kde ubytování poskytuje. Anonymita se tak stane minulostí.
5: Zákon o novom registri nadobudne účinnosť od nového roka. Každá ubytovacia jednotka získa registračné číslo a bez neho nebude možné ubytovanie ponúkať. Ministerstvo cestovného ruchu môže platforme nariadiť, aby inzerát odstránila. Za porušenie povinnosti bude hroziť pokuta až do výšky 25 000 korún. Pri opakovanom porušení sa môže zdvojnásobiť. Nový register najvýraznejšie obmedzí doterajšiu anonymitu ponúk. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Američané přijedou na Davis Cup do Prahy bez dvou tenisových hvězd. Z nominace na souboj s Českem vypadly světová desítka Taylor Fritz a také Tommy Paul. Největší oporou Spojených států amerických tak bude čtvrtý hráč světa a čerstvý finalista US Open Ben Shelton. Českou jedničkou bude Jakub Menšík, v týmu jsou také Jiří Lehečka nebo Vít Kopřiva. Česko se s Američany utká v pátek a v sobotu v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis poháru. Dnes čekejte slunečné počasí, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. No a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš plánuje obchodní cestu do Číny. Vyrazit by tam mohl příští rok a podle svých slov v tom nevidí žádný problém. Cestu zmínil po večerní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Oba politici spolu zhruba hodinu řešili zahraniční politiku, státní rozpočet i připravované zákony. Babiš po jednání mimo jiné uvedl, že už nazrál čas na samostatnou schůzku prezidenta s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů. Pavel s Babišem se znovu potkají v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Do školy se chodí tento týden více po svých. Odstartovala totiž tradiční výzva pěšky do školy. Cílem akce je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Jak připomíná Eliška Vidomus, spořádající organizace, chůze pomáhá tělu i psychice.
2: Aby to nevyznělo jenom, že se jedná o takovou legraci, tak ono opravdu smyslem pěšky do školy je přimět děti k pravidelnému pohybu, ukázat, že ta ranní procházka je pro jejich zdraví důležitá, že je to trošku něco jiného, než když do té školy jedou od dveří ke dveřím autem. A že vlastně potom i to prostranství před školou může vypadat jinak, protože těch aut je tam méně.
1: Eliška Vidomus dodala, že pohyb dětí před začátkem výuky má i další benefity. Děti jsou třeba po ranní procházce koncentrovanější a lépe se pak s nimi pracuje. Korunovační klenoty se znovu představí veřejnosti. 7 klíčníků je včera v podvečer vyzvedlo z korunní komory ve svatovícké katedrále. Ode dneška je uvidí nejprve školáci a od této soboty i další zájemci, a to ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vystavená bude svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko i korunovační roucho. Výstava potrvá do 28. září a návštěvníci za vstup vůbec nic nezaplatí. Karlovarské hitmanství spouští oficiální WhatsAppový kanál. Chce tak místním rychleji předávat důležitá upozornění. V Česku půjde vůbec o první takovýto projekt.
3: WhatsApp má sloužit nejen během mimořádných situací, ale také při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. Hejtmanství chce místním, kteří se přihlásí, posílat důležité zprávy o požárech, povodních nebo vichřicích a sněhových kalamitách. Informace budou z ověřených zdrojů. Spolupráci potvrdili hasiči a také policie a meteorologové. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Donald Trump hlásí průlom kontaktů mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle amerického prezidenta se obě země dohodly, že přestanou útočit na energetickou infrastrukturu protivníka. Kyjev ale Trumpovo oznámení zatím mírní. Prezident Zelenský je totiž připraven útoky zastavit, ale pouze v případě, že Rusko udělá totéž a dodržování dohody zajistí zahraniční partneři. Ukrajina podle něj Moskvě v tomto směru nevěří. Naši volejbalisté zvládli derby se Slovenskem. Na mistrovství Evropy v Modeně zvítězili jasně 3-0 a zajistili si postup do osmifinále. Český tým dominoval hlavně v útoku, kde měl úspěšnost přes 70%. Nejlepším hráčem se stal kapitán Patrik Indra s 18 body. Češi teď ještě v základní skupině změří síly s favorizovanou Itálií a také se Slovinskem. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Během zhruba hodinové schůzky řešili zahraniční cesty, situaci v Evropě i kybernetické hrozby. Mluvili i o státním rozpočtu a připravovaných zákonech, a to včetně nové elektronické evidence tržeb. Babiš po jednání uvedl, že pravidelné schůzky s prezidentem zatím neplánují a budou se setkávat podle potřeby. Znovu se oba politici uvidí třeba v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Poskytovatelé krizových linek volají po zlepšení systému financování. Začátkem každého roku jsou totiž v nejistotě, kolik peněz od státu na svůj provoz vlastně získají. Situaci by mohlo pomoci zavedení víceletého plánu příspěvků.
2: Zájem o volání na krizové linky rok od roku sílí. Souvisí to třeba s nedalekou válkou. Předsedkyně asociace pracovišť linek důvěry Pavla Pejšová poukazuje na to, že by proto bylo dobré zlepšit finanční podmínky poskytovatelů těchto služeb.
3: Narůstají počty hovorů, narůstá počet nedovolatelnosti, to znamená počet lidí, kteří by rádi využili naše služby, ale bohužel to financování není přímo úměrný těmto nárůstům.
2: Problematická je hlavně finanční nejistota. S tou se začátkem každého roku setkávají nejen pracoviště distanční krizové pomoci. Týká se to třeba i Národní linky pro odvykání, což mi potvrdila tamní vedoucí služby Michaela Pacáková.
4: Limituje nás to v plánování organizace v rámci příštího roku, kolik můžeme mít úvazku, kolik můžeme mít obsluhujících konzultantů, jaký můžeme zaštítit provoz, s čím můžeme počítat, v jakých prostorách budeme a tak dále.
2: Kvůli problémům s financováním často odcházejí zkušení krizoví interventi. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Český turista zemřel při nočním fotografování v italských Dolomitech. 43-letý muž vyrazil kolem půlnoci sám z horské chaty. Záchranáři po něm začali pátrat poté, co se dlouho nevracel ke svým přátelům. Jeho tělo našli pomocí nočního vidění nedaleko chaty. Muž podle záchranářů zřejmě uklouzl a nešťastně spadl. Ubytování přes Airbnb bude na Slovensku podléhat novým pravidlům. Stát si posvítí na krátkodobé pronájmy. Vytváří proto nový rejstřík, který úřadům ukáže, kdo a kde ubytování poskytuje. Anonymita se tak stane minulostí.
5: Zákon o novom registri nadobudne účinnosť od nového roka. Každá ubytovacia jednotka získa registračné číslo a bez neho nebude možné ubytovanie ponúkať. Ministerstvo cestovného ruchu môže platforme nariadiť, aby inzerát odstránila. Za porušenie povinnosti bude hroziť pokuta až do výšky 25 000 korún. Pri opakovanom porušení sa môže zdvojnásobiť. Nový register najvýraznejšie obmedzí doterajšiu anonymitu ponúk. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Američané přijedou na Davis Cup do Prahy bez dvou tenisových hvězd. Z nominace na souboj s Českem vypadly světová desítka Taylor Fritz a také Tommy Paul. Největší oporou Spojených států amerických tak bude čtvrtý hráč světa a čerstvý finalista US Open Ben Shelton. Českou jedničkou bude Jakub Menšík. V týmu jsou také Jiří Lehečka nebo Vít Kopřiva. Česko se s Američany utká v pátek a v sobotu v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis poháru. Dnes čekejte slunečné počasí, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. No a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: 3 minuty po 6. hodině, úterý 15. září, máme tady další ráno, které bude plné muziky let 60. až 80. Adam Kořice s vámi při pohodové vstávání a teď už Alana Hmajl z písnička Black Velvet.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterý 15. září, máme po 6. do půl 7. ještě určitě Olivia Newton-John, písnička Banks of Ohio. Koukám do kalendáře, svátek, dnes slaví Jolany, pozdravujeme vše nejlepší, no a teď všem Jolanám zaspívá tady na Goldu Olivia Newton-John, přeji pohodový poslech.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno, úterý 15. září, po půl sedmé, naše další muzika, ale 60. až 80. Johnny Cash, Kim Wilde, také skupina Queen, ze všeho nejdřív ale Paul Simon, Art Garfunkel, písnička I'm Rock. Teď se dozvíme novinky ze světa zpravodajství, předávám slovo do naší redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Hezké úterní ráno. V italských Alpách zahynul český turista, který si šel v noci pořídit fotografie. Pro školy začíná výstava korunovačních klenotů, od soboty bude přístupná veřejnosti. Bývalá knihovna Václava Havla se kvůli falešné inzerci svého účtu obrátila na policii. Muž v Británii se přiznal, že více než 20 let podával své manželce omamné látky a znásilňoval ji. A naši volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a zajistili si postup do osmifinále. No a na závěr, počasí, mlhy a mraky nás postupně opustí a nechají vyniknout sluníčko. Teploty budou na letních hodnotách od 19 po 24. To byly krátké zprávy a Michail Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterní ráno, 15. září, doufám, že se máte fajn. Blíží se 7. hodina, v redakci už pro nás chystají zprávy v celou, do té doby ještě určitě Alice, písnička Una Notte Speciale. Zajímá mě, do jakého úterního rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napište na WhatsApp rádia Gold Impuls a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Co nejklidnější úterní vstávání vám přeje Michael Ransdorf. Český turista zemřel v italských Alpách. Jeho tělo našli záchranáři, kterého přivolali jeho přátelé poté, co se nevrátil z noční procházky. Při ní si chtěl pohřešovaný muž pořídit fotky. Nešťastnou náhodou zřejmě uklouzl. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Podle ČTK jde od července alespoň o 7. českého turistu, který zahynul v Alpách v Itálii, Francii či Rakousku. Nejtragičtější bilanci drží letos Mont Blanc alespoň 3 mrtvými turisty z Česka. Nebezpečí výstupů tam zvyšuje nadměrný pád kamení, což podle expertů způsobilo sucho a vysoké teploty. Vláda vyhlásila válku kratomu, schválila takzvaný Lex Kratom, který od příštího roku zpřísní pravidla prodeje této psychomodulační látky. Podle návrhu zákona si bude možné třeba zelený prášek koupit až od 21 let. Odborníci zpřísnění kritizují.
2: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha věk užívání kratomu zvýšili ze současných 18 let. Návrh zákona podle něj zpřísňuje podmínky pro legální prodej této psychomodulační látky.
3: Abychom chránili veřejné zdraví zejména dětí, mladistvých a mladých dospělých. Také zpřesňujeme pravidla pro specializované prodejny, označování výrobků, hygienické požadavky, kontrolu původu výrobků a rovněž zakazujeme možnost dálkového prodeje, to znamená e-shopy s psychomodulačními látkami.
2: Proti zákazu e-shopu jsou Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka po kratomu přesune na černý trh. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v našem vysílání před časem řekl, že válku proti kratomu považuje za předvolební kampaň.
4: Máme nějaký nástroje, které fungují. Primárně je to prevence a pomoc. Sekundárně je to nějaká racionální regulace. Tu jsme nastavili u toho kratomu, já myslím, že je dobrá a že by se ukázalo, že to takhle může zafungovat třeba u tabáku.
2: Zákon chce na výrobky z kratomu také zavést spotřební daň a zvýšit na ně DPH. Martina Kroa.
1: Maďarsko rozvolní zákon mířený proti komunitě LGBT. Vláda premiéra Maďara předložila návrh zákona, kterým by z předpisů týkajících se ochrany dětí vypustila zákaz zobrazování homosexuality a transgender osob zavedený během éry vlády Viktora Orbána. Novela z roku 2021 propagaci homosexuality před nezletilými zakazovala. Zákon ostře kritizovalo mnoho ochránců lidských práv i lídrů v zemí Evropské unie. Už dříve Maďar oznámil, že jeho vláda změní zákon, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. No a na závěr jdeme na počasí. Po ránu pozor na mlhy, které se nám postupně rozpustí a ukáže se nám sluníčko potom. Naměříme 19 až 24 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 7 hodině na řadě další muzika let 60. až 80. Survivor, písnička Eye of the Tiger z filmu Rocky 3. Adam Kuřica přeje hezké ráno.

0: za půl osmá kolega Michal Ransdorf společně s dalšími v redakci připravuje zprávy, rychlý přehled zpráv, který uslyšíme za pár minut o půl. Do té doby muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. Vlak není jen doprava, je to rutina, únik, začátek dobrodružství i místo, kde vznikají historky, které by se v autě nikdy nestaly. Co vás napadne, když se řekne vlak, co vám ve vlaku vytváří pocit klidu, místo, rituál nebo lidé kolem? Jste spíš tichý oddíl nebo parta s kávou, svačinou a dobrou náladou? Jaká vlaková historka vám utkvěla v hlavě tak, že ji vyprávíte dodnes?
1: Já vlakem jezdím velmi málo, ale když jedu, tak si kupuju lístek přes České dráhy, přes aplikaci. No a takhle jsem jela a šel průvodčí, já se chystám tu jízdenku, tehdy jsem měla starší model telefonu. A v okamžiku, kdy jsem měla ukázat průvodčímu tu jízdenku, tak by ten telefon chcípnul. To byla trošku taková šmetná situace, ale ten průvodčí byl velmi schovývavý a říkal, že nejedu tak dlouhou trasu, takže mi to odpustí. Takže můj zážitek byl takový.
2: Zrovna teďka v sobotu jsme jeli s družkou po 30 letech asi po druhý vlakem. Jeli jsme z Nového Města z Tour de Vino, takže cestou zpátky se skleničkou a s pizzou jsme nastoupili do vlaku. A jelikož bydlíme v obci, kde je problém vždy zastavit vlak, je to jenom na znamení. A to ještě občas, takže člověk neví, jestli musí dávat znamení anebo nemusí dávat znamení. Tak jsme se docela nasmáli tomu, když jsme nevěděli, jak máme dávat znamení a kde musíme zmačknout nějaký čudlík, aby nám to vůbec zastavilo.
0: Jestli jste dojeli tam, kde jste chtěli a vystoupili jste ve správný čas, tak jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Co vy a jízda vlakem 604 111 211, to je číslo k nám.

0: Dobré ráno, úterý 15. září, Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, po půl osmé písnička Simon Says a mě už teď zajímá, co nám poví Michal Ransdorf, který si pro nás přichystal nejnovější zprávy. Mišáku, je to tvoje, hezké ráno.
1: Rádio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Příjemný ranní poslech naší stanice. Ztraceného 62-letého houbaře ze Sokolovska našli policisté mrtvého. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes 1 300 000 korun. Armáda potvrdila, že dostala za úkol sanovat kontaminovanou lokalitu na Šumavě. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron. A fotbalový útočník Tomáš Souček při dnešní pietě přinese dres zesnulého brankáře West Hamu Luďka Mikloška. A na závěr počasí, mlhavé ráno postupně vystřídá prosluněný den, přes den bude 19 až 24 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Úterý 15. září, přeji dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se nám 8. hodina. Jízda vlakem, o té je dnešní ranní téma, pro někoho každodenní rutina, dobrodružství, na která nedá dopustit, pro jiného zážitek, který by už nejradši neopakoval. Zjišťujeme, jak to máte s vlakem vy, co vám ve vlaku vytváří pocit klidu, místo, rituál nebo lidé kolem, jste spíš tichý oddíl nebo parta s kávou, svačinou a dobrou náladou, jaká vlaková historka vám utkvěla v hlavě tak, že ji vyprávíte dodnes?
1: A vlakem jezdit v Česku nikdy. Jednou jsem tomu dal příležitost a prostě přeplněný, nikam se nedal sednout, vůbec někdy už více.
2: Vlakem už moc nejezdím, spíše auto a motorka, ale jezdí myslím maminka. Musím říct, že v historii, když jsem jezdila na střední a to už mi táhne na Páďo, si dodnes pamatuju osobní vlak 3707 ze Zábřehu na Moravě do Grigova, Brodku, Přerova, Ostravy, Svinova, Ostravy, hlavního nádraží, Bohumína, přijede ke druhému nástupišti. Tak se mějte, naschle.
0: Jestli vy náhodou na té železnici nepracujete. Každopádně děkujeme za milou historku, pozdravujeme, hezké ráno, blíží se 8. zprávy v celou a tak si tedy pouštíme další muziku let 60. až 80. Hezké ráno i vám.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Smutný konec mělo pátrání po ztraceném houbaři ze Sokolovska. 62letého muže našla policie včera večer u obce Smrčina bez známek života. Cizí zavinění předběžně vyloučila. Do rozsáhlé pátrací akce se zapojili také hasiči a záchranáři. Dohromady více než 40 lidí. Ke zjištění přesné příčiny smrti bude nařízená zdravotní pitva. Armáda vyčistí kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru leží podle ministra životního prostředí asi 1000 tun zasažené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace má začít příští pondělí a potrvá do června 2028. Náklady se odhadují na 192 milionů korun. Původně měl zakázku získat na základě návrhu motoristů soukromý dodavatel, ale vláda se nakonec rozhodla zapojit armádu. Rekordně teplé léto nám zadělalo na pěkný problém. Sucho pocítíme na cenách potravin, které už teď stoupají na burzách. Složitou situaci zažívají také chovatelé zvířat. V Česku máme za sebou druhé nejteplejší léto a šestý nejteplejší srpen v historii. Zemědělci nemají na vyprahlých loukách co sekat. Rostou tak náklady na krmivo, prodobytek a drůbež. Maso nám ale krátkodobě může paradoxně zlevnit, protože zvířata míří na jatka mnohdy dřív než obvykle. Rostou už ale ceny mléka, které v srpnu podražilo o víc než pětinu. Vyhlídky zatím podle zpravodajského serveru iDnes.cz nejsou vůbec růžové. Meteorolog Radim Tolaš sice nezvládá jednoznačně předpovědět, jestli by letošní skromné srážky v létě zvládla dohnat vlhká zima s jarem. Nic tomu ale zatím nenasvědčuje. V nížinách bychom třeba měli letos zapomenout na výraznější sněhovou pokrývku. Česko začalo vysychat už od předloňských zářijových povodní. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je nedostatek vláhy nejhorší od roku 1981, kdy začala éra moderního měření. Srpen byl historicky nejsušší i podle množství vody v hlubokých vrtech nebo ve vydatnosti pramenů. Slovenská vláda chce znovu regulovat ceny pohonných hmot, uvažuje třeba o zastropování nebo snížení spotřební daně. Ministerstvo hospodářství je v kontaktu i s rafinérií Slovnaft, se kterou se také rýsuje určitá dohoda.
3: Nafta na Slovensku je najdrahšia za 4 roky, šplhá sa k 2 eurám. Aby sa neprekročila táto magická hranica v prepočte 50 korún za liter, vláda zvažuje reguláciu po dohode s rafinériou, aby sa priamo podielala na kompenzáciách. V hre je znovu i zastropovanie cien pre slovenských motoristov. Hovorí sa aj o znížení spotrebnej dane, čo bolo doposiaľ tabu. Na Slovensku tankujú motoristi lacnejšie než v Česku, Poľsku i Rakúsku. Nižšie ceny má iba Maďarsko. Jozef Bálko, Bratislava.
2: A jdeme na počasí, mlhy a mraky nás postupně opustí a nechají vyniknout sluníčko. Teploty budou na letních hodnotách od 19 po 24. To byly zprávy a Michael Ransdorf, dál poslouchejte Adama Kuřicu.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8, Michale, uslyšíme se opět u krátkých zpráv a to zhruba za takovou půl hodinu. Adam Kořica přeje hezké úterní ráno, 15. září a teď už muzika let 60. až 80. Irene Cara, písnička Flashdance, What a Feeling.

0: úterý 15. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Pro někoho je vlak každodenní rutina, pro další začátek výletu, dovolené nebo víkendu s kamarády. V vlaku máme svoje zvyky, oblíbená místa, známé tváře a občas historky, které by se v autě prostě stát nemohly. Jak vypadá váš život ve vlaku a zažili jste ve vlaku něco, na co dodnes vzpomínáte?
1: Dobré ráno. Jezdívali jsme se střední školou na lyžařský výcvik na Slovensko do Vysokých Tater a trasa vlakem byla Chomutov, Praha a následně až Slovensko. Výborný zážitek s paní ve vlaku, kdy jsme si z lyží na nosičích udělali druhou postel nad sedačkama. Neuvěřitelný, nikdy nezapomenu, od té doby jsem vlakem nejel.
2: Taky mám zážitek z vlaku, kdy jsme jako studenti jezdili na inter každou neděli večer z Chomutova do Ústí. No a jednou takhle kamarádka z Pajďáku dostala od rodičů kasr, aby byla v bezpečí. Takže samozřejmě kamaráda chemika nenapadlo nic lepšího, než že ho vyzkouší z okýnka. Takže ho stříknul z okna, nicméně fouknul vítr a ten pepřák jsme měli vlastně všechen zpátky v tom kupé. Takže jindy to byla veselá jízda do Ústí, ale tentokrát jsme si teda všichni společně poplakali. Dodnes na to vzpomínáme a hrozně se tomu samozřejmě řechtáme po každý.
0: Chápu, že takovýto zážitek ve vás zůstane a nese se s vámi po celou dobu. Co vy, zažili jste něco ve vlaku, na co dodnes vzpomínáte? 604-111-211 číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už další hity let 60. až 80. Hezké ráno!

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové a ničím nerušené ráno, po půl deváté, další muzika, ale 60. až 80. Tears for Fears, také Blondie, tež nejdřív ale Temptations, písnička My Girl. Teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Michale, hezké ráno i tobě, co neseš nového?
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Snímek Folklor české režisérky Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara. V italských Alpách zahynul český turista, který si šel v noci pořídit fotky. Pro školy začíná výstava korunovačních klenotů. Od soboty bude přístupná veřejnosti. Rakouský soud prodloužil vazbu Slovákovi v případě otravy dětských výživ. Naši volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a zajistili si postup do osmifinále. A po ránu pozor ještě na mlhy, které se nám postupně rozpustí a ukáže se nám díky tomu sluníčko. Naměříme 19 až 24 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, úterý 15. září, pomalu, ale jistě se nám blíží dopoledne, do zpráv celou do 9. za malou chvíli muzika let 60. až 80. Teď ještě ale vaše reakce v rámci ranního tématu. Vlak není jen doprava, je to rutina, únik, začátek dobrodružství i místo, kde vznikají historky, které by se v autě nikdy nestaly. Co vás napadne, když se řekne vlak, co vám ve vlaku vytváří pocit klidu? Jste spíše tichý oddíl nebo parta s kávou, svačinou a dobrou náladou? Jaká vlaková historka vám utkvěla v hlavě, takže ji vyprávíte dodnes?
1: To já jsem jednou tak běžela od doktora, úplně splavená jsem přiletěla na nástupiště, šťastná, že jsem stihla vlak, jsem do něj naskočila, sedla jsem si na sedačku a vlak se rozjel na druhou stranu. Naproti mě stál průvodčí, říká jízdenku. Já jsem byla úplně konsternovaná, já jsem mu vysvětlila, že jsem chtěla vlastně jít na druhou stranu a on mi říká, aha, dobře, tak vystupte od dvě zastávky dál, to je železniční uzel a tam vám pojede vlak zpátky a tu cestu máte ode mě gratis.
2: Jako chudý učeň jsem jezdila z Pardubic do Prahy, z Prahy do Pardubic. Když jsem jela z učení, ve vlaku jsem usla. Probrala jsem se až v chocni, ale jelikož už jsem v kapse měla jenom asi 3 koruny, tak jsem neměla na lístek. Chodila jsem po nádraží a prosila, zdali by mi někdo nemohl pomoct. Byl tam nějaký hodný pán, který mi ten zpáteční lístek z chocni do Pardubic koupil a tímto pánovi děkuji, protože tenkrát mi to zachránilo hodně život.
0: Dobří lidé nevymřeli, zaplať pán Bůh za to, my pokračujeme v muzice let 60. až 80. ještě stále

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Cla na levné balíčky z Asie zabrala. Do Česka míří o téměř 60% drobných zásilek míní než před zavedením 3-eurové přirážky. Naši celníci ještě v červnu zaznamenali téměř 2,25 milionu takzvaných nízkohodnotových zásilek. V srpnu už jich bylo jen téměř 920 tisíc. Záplava balíčků z třetích zemí přibrzdila vedle Česka taky v dalších zemích, třeba v Belgii. Server Seznam zprávy cituje tamního ministra financí, který je šťastný z toho, že se daří bojovat proti dodávkám nebezpečných, nevyhovujících nebo padělaných výrobků. 3 eura navíc se platí za každou takzvanou celní položku. To jsou prakticky takové obecné kategorie produktů. Za víc USB kabelů tak zaplatíte jeden poplatek. Clo a navíc ještě daň z přidané hodnoty, tak dokáže ze 100 koruny udělat objednávku za skoro 190 korun. Když by ale v zásilce bylo vedle kabelu i třeba oblečení, celní přirážku zaplatíte navíc i za něj. A to už řadu lidí odradilo. Například tržiště Temu se mezi červnem a červencem propadlo v prodejích o polovinu. Český film slaví úspěch. Režisérka Viktorie Štěpánová dnes na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara, kterého získala v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Folklore. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Česká režisérka byla ve své kategorii oceněná spolu s dvojicí dalších tvůrců. Korupční kauza kolem nemocnice v pražském Motole bobtná. Policie nově obvinila stavební firmu Geosan Group. Bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi podle serveru Seznam zprávy údajně vedení firmy nabízelo 10milionový úplatek. Firma v Motole získala zakázku na rekonstrukci za víc než 1 miliardu korun. Společnost s obviněním nesouhlasí a podala proti němu stížnost. V celé kauze už policie stíhá 19 lidí a 4 firmy. Hokejoví fanoušci se dočkali. Po více než 4 měsících se dnes znovu rozjede hokejová extraliga. Začátek obstará předehrávka Karlových Varů s Třincem. Kompletní úvodní kolo se pak dohraje zítra.
2: Úřadující šampioni hokejisté Pardubic mají cíl jasný. Poprvé v historii titul obhájit. Trenér Filip Pešán ví, že i letos má silný tým.
3: Člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje.
2: Už 19 let na titul čekají hokejisté Sparty Praha. Pokaždé si ho přejí. I teď její nový kouč Patrik Augusta.
4: Přece nepřijdu do Sparty a nebudeme mluvit o tom, že skončíme druhý nebo třetí. Za mě 14 týmů, kteří to chtějí vyhrát a 4 nebo 5 jednoznačně mají obrovskou šanci.
2: Hokejoví fanoušci se podle ředitele extraligy Martina Loukoty mohou letos těšit i na retrokolo. To v lednu připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. Renata Kuková.
1: A na závěr počasí i mlhavé ráno postupně vystřídá prosluněný den. Přes den bude 19 až 24 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 9 je tady úterní dopoledne s datem 15. září a s ním tady na Goldu muzika let 60. až 80. Beach Boys, písnička California Dreamin', Adam Kořica přeje dobrý den.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké úterní dopoledne, 15. září do 10. Naše další muzika, let 60. až 80. V celou potom zprávy těšit se můžeme na zlatou českou hudební klasiku Václav Neckář, písnička Kde jsou ta rána stříbrná, také skupina U2, což nejdříve ale Barbra Streisand, nahrávka Memory. Úterní večer bude opět tady na Goldu ve znamení cover show. To znamená, že my vám zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Ovocnáři se četli škody. Ztráta kvůli jarním mrazům a suchu dělá 1 300 000 000 korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 300 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek. Podle ministra zemědělství Šebestiána běžná roční sklizeň ovocnářů představuje přibližně 140 tisíc tun. Letošní předpoklad činí kolem 64 tisíc. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít letos o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Česká republika zaslala žádost o uvolnění peněz z Evropské zemědělské rezervy. Evropská komise by kompenzace měla řešit na podzim. Česko si připisuje smutnou bilanci. Podle policejních statistik rychle přibývá týrání zvířat. Za 4 roky vzrostl počet případů končících trestním stíháním o 70%. Dobrou zprávou je, že si lidé případů víc všímají a hlásí je příslušným orgánům. Od roku 2021 se taky zpřísnila legislativa ve vztahu k množírnám. Podle ochránců zvířat ale v Česku chybí specializovaný policejní útvar, který se týranými zvířaty zabývá. Ten mají například ve Velké Británii, Rakousku, Nizozemsku či Slovensku. Tam díky tomu stoupla objasněnost případů o 60%. Do nového akademického roku vstupuje Zlínská univerzita, a to s novým studijním programem. Ten má název Radiologická asistence.
3: Jde o přípravu nových velmi žádaných expertů, radiologických asistentů. 3letý studijní bakalářský program je pružnou reakcí na často akutní nedostatek kvalifikovaných odborníků pro moderní zdravotnictví na východě Moravy. Síly tak spojili Zlínský kraj, ten poskytne univerzitě 4,5 milionu korun, Zlínská univerzita Tomáše Bati i nemocnice ve Zlínském kraji. Úterý je prvním dnem výuky pro více než 40 uchazečů. Jan Čada, Zlín.
2: A fotbalový svět si dnes připomene Luďka Mikloška. Brankářská legenda zemřela včera ve 64 letech. Pietu za něj drží fanoušci od Ostravy až po Londýn. Golmanskou legendu si už včera přišli připomenout fanoušci Baníku před stadion na Bazalech. Vzdali mu hold i společným pokřikem. Pod příspěvkem baníkovců na sociálních sítích se objevil komentář fanouška West Hamu, kde Luděk Mikloško strávil řadu let. Navrhnul, že by na památku legendy měli londýnští kladiváři uspořádat přátelské utkání právě s Baníkem. Londýnský klub ale půjde vlastní cestou. Před dnešním utkáním poháru přinese na utkání Mikloškův dres jeden z dnešních lídrů klubu a náš reprezentant Tomáš Souček. Big Luda, jak prostějovskému rodákovi ve West Hamu přezdívali, znal jako legendu českého fotbalu. Ve West Hamu přišel navíc na to, že ho uznávají právě i v Anglii a dodnes si ho pamatují. No a na závěr jdeme na počasí, mlhy a mraky nás postupně opouští a nechají vyniknout sluníčko. Teploty budou na letních hodnotách od 19 po 24. Příjemně strávený čas s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké úterní dopoledne, 15. září a na Goldu teď písnička I'm Still Standing zpívá Elton John.

0: Rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne, 15. září, doufám, že se máte fajn. Do 11. ještě určitě Chris Ria, také Helena Vondráčková, písnička Proč mě nikdo nemá rád, zašlo nejdřív ale Umberto Tozzi, nahrávka Stella Stai. Hledáte domácího terapeuta? Možná ho máte celou dobu na gauči. Všichni pejskaři to tušili už dávno, ale teď to má, prosím vás, i vědecké razítko. Nová studie potvrzuje, že psi umějí rozeznat, rozpoznat lidské emoce. To zdali pak jsme šťastní, smutní nebo vystrašení. A nejvíc jim přitom napoví náš vlastní výraz. Já si to představuju takhle, že jako hrajete tu nejdůležitější partii pokru svého života a soupeř vám sedí rovnou na klíně a kouká vám do karet. Tak takhle to nějak může vypadat, když chcete něco skrýt před svým domácím čtyřnohým mazlíčkem. Jo? Tak pozor na to, my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Umberto Tozzi, tady na Goldu, písnička Stella Stai.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: A u nich máme Michael Ransdorf. Přeje hezké dopoledne. Policie zasahuje na radnici ve středočeském Nymburku. Na místě jsou detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Konkrétně v kanceláři starosty Tomáše Macha. Podle serveru Novinky.cz jde o prověřování veřejných zakázek. Podle vrchního státního zástupce v Praze Štěpánka a kriminalisté také provádí na základě soudních příkazů na více místech Česka domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Sucho má na svědomí obří uhyné ryb v řece Moravě. V Olomouci a jejím okolí jej způsobil velmi nízký průtok. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Podle vedoucího odboru životního prostředí Lojky se jedná o stovky kilogramů ryb a jejich uhyn pokračuje. Rybáři je na místě likvidují. Jde o největší katastrofu tohoto druhu od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Stíhačky NATO sestřelili nad Litvou dron. Prezident Naused poděkoval spojencům za rychlou reakci. Podle litevských médií bezpilotní letoun nejspíše přiletěl z Běloruska a směřoval na západ. Kvůli narušení vzdušného prostoru země se mírně zpozdilo několik civilních letů. Kvůli útokům ruských dronů na Ukrajinu preventivně vzletly stíhačky v Polsku a Rumunsku. Dnes večer startuje nový ročník hokejové extraligy. Podle bookmakerů jsou hlavním favoritem na titul Pardubice, které mistrovskou trofej obhajují. Na záda by jim měli tradičně dýchat Sparta s Třincem. V nich vidí největší soupeře i trenér východočechů Filip Pešán.
2: Minimálně od doby vstupu Petra Dětka do Dynama ten terč na zádech to Dynamo má. Nejsme samozřejmě jediní, každý chce porazit Spartu, každý chce porazit Kometu Brno, každý chce porazit Třinec. Těch týmů s terčem na zádech si myslím, že jezdí po extralize víc.
1: Nová extraligová sezóna začne předehrávkou mezi hokejisty Karlových Varů a vicemistra Střince. Zbývající zápasy prvního kola se hrají zítra. My pro vás budeme vše sledovat a výsledky přineseme dřív než ostatní. No a na závěr přineseme počasí. Ranní a dopolední mlhy se nám postupně rozpouští a postupně tak otevírají prostor pro sluníčko. Naměříme 19 až 24 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Mějte se pěkně.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 11, další zpravodajský servis opět za hodinu. Do té doby muzika let 60. až 80. Na řadě je skupina Toto, písnička Afrika. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, blíží se nám 12. hodina. Po zprávách celou už bude vysílat kolega Vláďa Jaroš. Já jsem Adam Kořica a rozloučím se zase muzikou let 60. až 80. jak jinak tady na Goldu. Čeká nás Kim Wilde, také Jiří Schellinger a jeho Šípková růženka, ze všechny dřív ale Aphrodite's Child, písnička Rain and Tears. Za sebe vám přeji hezké úterý, i nadále si ho užijte s naší muzikou a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Hezké poledne u zpráv přeje Honza Varga. Na Nymburské radnici od rána zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policisté podle informací médií prohledávají přímo kancelář starosty Tomáše Macha. Detektivové provádějí domovní prohlídky i na dalších místech republiky kvůli podezření z machinací a nezákonného zvýhodňování při veřejných zakázkách. Šéf pražských vrchních žalobců Zdeněk Štěpánek potvrdil, že razie souvisí s prověřováním majetkových trestných činů. Přesnější informace ale zatím sdělit odmítl. Samotný starosta má nedostupný telefon. Případ dozoruje právě vrchní státní zastupitelství, což podle serveru Novinky nasvědčuje tomu, že ve hře mohou být 100milionové tendry se škodou přesahující 150 milionů korun. Policisté vyšetřují srpnový pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku jako obecné ohrožení z nedbalosti. 30-metrový větrník se zřítil 20. srpna, nehoda se obešla bez zranění a škoda dosahuje zhruba 200 tisíc korun. Kriminalisté už zajistili dokumenty a vyslechli svědky, obviněný ale zatím nikdo nebyl. Za pádem zřejmě stál silný vítr v kombinaci se zaseklými lopatkami turbíny, kvůli kterým byl 31 let starý stroj už od července odstavený z provozu. Podle České společnosti pro větrnou energii jde o vůbec první pád větrné elektrárny v historii Česka. Obyvatelům středočeského Rakovníka se ulevilo. Krajští silničáři dokončili stavbu severní části obchvatu města. Nová silnice ulehčí centru Rakovníka od dopravy a zvýší bezpečnost a plynulost provozu. Středočeský radní Josef Pátek ale říká, že dokončení kompletního obchvatu ještě nějaký pátek potrvá.
3: Protože zbývá ta poslední stavba, ta část B1, kde čekáme na vydání stavebního povolení, probíhají výkupy a stavbu, pokud se nám podaří zajistit financování, bychom chtěli realizovat co možná nejdříve v následujících letech.
2: Dokončit zbývá jihovýchodní část obchvatu a také úsek k dálnici D6. Stavební práce by mohly začít přibližně v roce 2028. Krajští kriminalisté od nedělního večera vyšetřují na Semilsku tragickou smrt novorozence, nalezeného v kontejneru na odpad. Mrtvé dítě objevili v Rovensku pod troskami a policisté teď intenzivně pátrají po člověku, který ho tam odložil. Případ vyšetřují jako zvlášť závažný zločin. Přesnou právní kvalifikaci ani další podrobnosti, ale zatím kvůli probíhajícím úkonům sdělovat nechtějí. Podobný případ řešili policisté v Libereckém kraji naposledy v únoru roku 2017, kdy mrtvého novorozence našli v popelnici v centru Liberce a matku se jim tehdy vypátrat nepodařilo. Čekáme zítra oblačno až polojasno, zpočátku s mlhami, během dne od severozápadu přibude oblačnosti, objeví se déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, na jihovýchodě pak večer přibudou i vydatnější srážky. Naměříme k tomu 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Radio Gold Impuls, hezké úterní odpoledne, Vladě Jaroš usedl za mikrofon a

Impuls, blíží se 13. hodina. Míříme za vzpomínkou do roku 1976, protože to se právě dnes v tomto roce na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně odhalil v tehdejším pavilonu P výstaviště veřejnosti nový osobní automobil Škoda 105 a 120. A to jsou velké vzpomínky. Taky jste v něm jezdili, no je. My jsme v tom zvládli i Itálii. Kam jste dojeli vy? A dojeli jste teď Stevie Wonder. Radio Gold.

0: Radio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Vojenská policie rozjela rozsáhlou razii a kvůli podezření z machinací při veřejných zakázkách v pražské ústřední vojenské nemocnici zadržela 3 lidi. Jde o současné i bývalé náměstky Střešovického špitálu, mezi kterými podle vyšetřovatelů není žádný voják z povolání. Detektivové provádějí celkem 11 domovních prohlídek na různých místech republiky a nemocnice potvrdila, že s policií plně spolupracuje při prověřování záležitostí bývalého vedení. Není to přitom jediný škraloup z minulosti. Už v srpnu vojenští policisté navrhli obžalovat někdejšího náměstka Zdeňka Brabce, a to za to, že kvůli vyšší funkci a platu předložil padělané lustrační osvědčení. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Korunovační klenoty se vrátily před zraky veřejnosti. Pražský hrad je bude do konce pracovního týdne ukazovat dětem. Od soboty může do Vladislavského sálu dorazit kdokoliv.
2: Výstava se nejprve otevřela školním skupinám.
3: Přišli jsme vlastně z pražské školy, z Prahy 13. Máme tu kousíček, chodíme sem rádi.
4: Přijeli jsme ze základní školy Emila Kolbena ze Strančic.
5: Přijeli jsme z mateřské školy Paletka z Trávničkové ulice.
2: Učitelky na hrad dovedly děti různého věku. Tomu odpovídala i hloubka jejich znalostí anebo vědomí. Proč vlastně přišli?
6: Protože jsme se chtěli kouknout na koruny.
7: Že jsem se dozvěděla i něco o těch korunovačních klenotech, že pokud si to někdo vezme s násilím a neprávem, že do roka a do dne zemře.
2: Pokud jde o výčet klenotů, v něm děti excelovaly.
8: Mám korunu, žezlo a jablko.
9: Koruna, jablko a žezlo.
10: Žezlo krále a zlaté jablko.
2: Ale kdože klenoty používal?
11: Karel IV. Václav.
2: Petr Pavel. Od soboty až do 28. září bude výstava přístupná všem. Z Pražského hradu Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Hokejová Sparta bude znovu bojovat u soudu o víc než 30 milionů korun se svým bývalým šéfem a brankářskou legendou Petrem Řízou. Nejvyšší soud totiž vyhověl dovolání klubu a nařídil pražskému městskému soudu celý případ znovu otevřít. Žaloba míří na Břízu i někdejšího člena vedení Martina Ferduse kvůli sporným smlouvám s firmami, které sami ovládli. Podle nejvyššího soudu totiž není možné, aby si manažeři přihrávali lukrativní zakázky na shánění sponzorů nebo trénování brankářů do vlastních společností a pak si za to nechávali platit odměny. Soudci teď proto musí detailně prověřit, jestli si oba funkcionáři nenajali na práci pro klub v podstatě sami sebe. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělem s mlhami, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, objeví se déšť, přehánky, lokálně i bouřky, později večer na jihovýchodě bude pršet vydatněji, naměříme k tomu 22 až 27 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
12: Naladili jste si Radio Gold Impuls, 3 minuty po celé. Máme po zprávách, tak je čas jít za goldovskou zlatou muzikou. Tohle je další hit fej.

0: Posloucháte Radio Gold Impuls, Vlad Jaroš za mikrofonem. S blížící se 14. hodinou je ještě čas na nějakou tu muziku a taky jednu vzpomínku, která míří do roku 1953, ale současně i do roku 2005. Vezmeme to postupně. Mistrovství světa v orbě, o tom se bavíme, to je mezinárodní soutěž, která se koná každoročně právě už od roku 1953, ale až v roce 2005 tam vstoupila poprvé také Česká republika. No a určitě se ptáte, v čem se soutěží. Soutěží se v orbě s dvouradličními pluhy, a to ve dvou disciplínách. Hodnotí se kvalita a přesnost orby. 29 zemí už je v této soutěži. Teď Shakin' Stevens, Oh Julie.
1: Radio Gold.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne. České silnice mají za sebou tragické léto. Během prázdnin na nich zemřelo rovných 100 lidí, což je o 12 lidských životů více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak podle policistů vrátil na smutná čísla z roku 2021. V červenci a srpnu navíc citelně přibylo i samotných karambolů. Hlídky jich řešily přes 15,5 tisíce, tedy zhruba o 900 víc než před rokem. Šéf dopravní policie Michal Hodboď potvrdil, že hlavní zabijáci za volantem zůstávají pořád stejní. Na prvním místě nepřiměřená rychlost, v těsném závěsu nepozornost a nebezpečné přejíždění do protisměru. Neplacené první tři dny nemoci padají pod stůl. Koaliční spor o znovu zavedení tzv. Karenční doby definitivně končí. Návrh motoristů, který měl ušetřit 9 miliard korun a pomoci srazit obřích schodek státního rozpočtu, totiž narazil na tvrdý odpor SPD a nenašel podporu ani u hnutí ANO. Podle šéfa sněmovny Tomia Okamury by šlo o trestání slušných pracujících lidí, kteří si výpadek příjmů nemohou dovolit, přestože myšlenku dříve připouštěl ministr práce Aleš Juchelka a souhlasila s ní i opoziční ODS. Ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný proto potvrdil, že návrh mizí a vládu teď čeká další horký spor, tentokrát o plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Skoro 300 kilometrů dlouhá cyklostezka podél Ohře má nový web. Nabízí informace o celé trase, tedy z Německa až po napojení na Labskou stezku v Ústeckém kraji.
3: Web se svěžím designem a poutavými fotografiemi rozděluje cyklostezku do pěti hlavních etap. Začíná u pramene pod německou horou Schneeberg a přes hraniční přechod Pomezí pokračuje pod Krušnohořím až do Litoměřic, kde se Ohře vlévá do Labe. Cyklisté tu najdou nejen podrobné mapy, ale především nabídku atraktivních zastávek, včetně možnosti občerstvení a přespání nebo napití elektrokol. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Evropský parlament schválil záchrannou brzdu pro zdražování tepla a benzínu. Zavádí cenový strop 45 eur za tunu emisí v chystaném systému ETS 2. Pokud by cena povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu přesáhla 1100 korun, do oběhu se automaticky uvolní rezervy, které zabrání prudkému cenovému šoku pro běžné spotřebitele. Zpravodajka návrhu česká europoslankyně Danuše Nerudová krok hájí jako klíčovou ochranu občanů před další energetickou krizí. Upravená pravidla musí ještě formálně posvětit členské státy, unijní exekutiva do podzimu příštího roku, zhodnotí ochranu ohrožených rodin a celý systém odstartuje v roce 2028. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ojediněle s mlhami, během dne se od severozápadu zatáhne, přidá se déšť nebo lokálně i bouřky, později na jihovýchodě budou srážky vydatnější, naměříme 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 14. Radio Gold Impuls a teď už George Michael bude královat našemu vysílání. Tady jsou UM Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radio Gold Impuls a jedna sportovní vzpomínka na rok 1976, tehdy vítězstvím Kanady ve druhém finálovém utkání nad Československem vyvrcholil první ročník kanadského poháru v ledním hokeji. Kanada nám prostě dává zabrat, ale my se nedáme a taky to občas nedarujeme. Teď poslouchejte, romantika, erotika v jednom na Goldu, tohle je velký hit Žetem.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Armáda zítra vyrazí do Národního parku Šumava. Zahájí tam průzkum zamořeného území u Zhůří na Klatovsku. Oznámil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. A to s tím, že na základě výsledků vojáci představí další plán sanace, kterou jim včera přímo uložil premiér Andrej Babiš. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda leží zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Původní plán ministra životního prostředí Igora Červeného svěřit vyčištění lokality soukromé firmě vláda po vlně nesouhlasu minulý týden smetla ze stolu a práce tak prověří samotní vojáci. Raci červení můžou škodit české přírodě. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl prezident Mezinárodní astakologické společnosti Pavel Kozák. Invazní druh raků původem ze Severní Ameriky se v Česku ve volné přírodě objevil vůbec poprvé, konkrétně v jezeře Milada na Ústecku. Přírodovědec a rektor Jihočeské univerzity Kozák připomíná, že raci červení jsou přenašečem račího moru. To ale podle něho není jediné riziko.
2: On má ty své výhody, reprodukce je žravější a tak dále, takže on může kompletně změnit ekosystém na dané lokalitě a tím ohrozit i ostatní původní druhy, jak živočichů, tak rostlin.
1: Pokud bychom na raka červeného narazili v přírodě, neměli bychom ho podle Kozáka přenášet na jinou lokalitu. Odborník doporučuje korýše vyfotit a fotky poslat třeba na Jihočeskou univerzitu nebo na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Za brutální vraždu svého staršího hostitele stráví 30-letý Michal Štrumfa 22 let za Mřížemi. Nejprve muže zbyl a pak mu ještě zaživa téměř odřízl hlavu. Pražský vrchní soud mu sice dnes v odvolacím řízení zmírnil trest o 3 roky, vinu za trýznivý čin, krádež i neoprávněné užití platební karty, ale beze zbytku potvrdil. Vrah se k útoku přiznal a hájil se údajným sexuálním obtěžováním. Druhý den po činu se ale do bytu bez mrknutí oka vrátil a ukradl věci za 57 000 korun s tím, že mrtvý už je nepotřebuje. Znalci u něj vyloučili psychickou nemoc a popsali ho jako nadprůměrně inteligentního člověka, který se cítí nadřazeně a naprosto postrádá svědomí, morálku i lítost. Na víkendové dny NATO v Mošnově vyrazí speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce a posilové vlaky z celého Moravskoslezského kraje. České dráhy navíc zařídily mimořádné zastavování dálkových spojů, včetně pendolin ve Studence, odkud k letišti vyjedou kyvadlové autobusy a další přímé linky zamíří na akci z Ostravy, Frýdku Místku nebo Kopřivnice. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě s ukázkami armády a záchranářů láká vstupem zdarma až 200 000 lidí, což pravidelně působí obří dopravní kolapsy na silnicích. Policie proto motoristům radí nechat auta doma a krajský policejní šéf Tomáš Kužel návštěvníkům doporučuje dorazit ideálně na kolech a využít bezplatné hlídané úschovny. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ojediněle s mlhami, během dne od severozápadu přibyde oblačnosti a objeví se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. K večeru se pak vyskytnou i vydatnější srážky. Naměříme 22 až 27 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15. Posloucháte Rádio Gold Impuls. Hrajeme goldovsky, pokračujeme.

0: Radio Gold Impuls, 16. hodina se blíží a až se bude přibližovat 18. čeká nás speciál cover show, kde budeme mít originály toho, co v Česku má svoji verzi. Těšte se a teď už Bob Dylan.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezký den u zpráv, přeje Honza Varga. Vojenská policie si došlápla na vedení pražské ústřední vojenské nemocnice. Kvůli machinacím s veřejnými zakázkami zadržela tři vysoce postavené muže. Podle médií skončili v poutech současný obchodní náměstek Jiří Havel, bývalý ekonomický náměstek Tomáš Perutka a někdejší šéf IT Miroslav Sýkora, který čelil i prověřování kvůli falešnému životopisu. Kriminalisté provedli 11 domovních prohlídek, státní zástupce ale potvrdil, že věc je zatím ve fázi prověřování a nikdo nebyl oficiálně obviněný. Střešovická nemocnice, která v posledních měsících prošla personálním zemětřesením pod novým ředitelem Luďkem Hánou, s vyšetřovateli plně spolupracuje. Kauza se týká kroků bývalého vedení. Pro armádní špitál jde letos o další těžkou ránu. V květnu policie obvinila 10 lidí kvůli falešným lékařským posudkům a v srpnu navrhla obžalovat bývalého náměstka Zdeňka Brabce za padělané lustrační osvědčení. Vladislavský sál Pražského hradu ode dneška hostí výstavu českých korunovačních klenotů, o kterou je mezi školami enormní zájem. Kapacita na první 4 dny pro více než 300 školních skupin je beznadějně vyprodaná. Letošní ročník připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Láká na vzácné habsburské žezlo s jablkem i dlouho nevystavované korunovační roucho a pro nevidomé žáky nabízí speciální hmatový model koruny. Široké veřejnosti se klenoty zdarma otevřou od soboty. Správa Pražského hradu očekává přes 50 tisíc lidí a kvůli tradičním frontám i bezpečnostním kontrolám doporučuje návštěvníkům dorazit bez velkých zavazadel a bez kočárků. Za brutální vraždu svého staršího hostitele stráví 30-letý Michal Štrumfa 22 let za mřížemi. Nejprve muže zbyl a pak mu ještě zaživa téměř odřízl hlavu. Pražský vrchní soud mu sice dnes v odvolacím řízení zmírnil trest o 3 roky, vinu za trýznivý čin, krádež i neoprávněné užití platební karty, ale beze zbytku potvrdil. Vrah se k útoku přiznal a hájil se údajným sexuálním obtěžováním. Druhý den po činu se ale do bytu bez mrknutí oka vrátil a ukradl věci za 57 tisíc korun s tím, že mrtvý už je nepotřebuje. Znalci u něj vyloučili psychickou nemoc a popsali ho jako nadprůměrně inteligentního člověka, který se cítí nadřazeně a naprosto postrádá svědomí, morálku i lítost. Severní Dakota ve Spojených státech hlásí vědecký objev století. Paleontologové potvrdili vůbec první ucelenou sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. 4 masivní otisky jsou staré přes 66 milionů let. Unikátní nález dává expertům zcela nový pohled na styl chůze a rychlost obřího predátora.
3: Skamenělou stezku v oblasti Bedlens našel středoškolský učitel. Celá řada stop měří na délku 7 metrů. Pocházejí z období těsně před dopadem smrtícího asteroidu. Podle expertů z muzea v Denveru zachycují konkrétní moment chování zvířete. 7-tunový kolos údajně nikam nespěchal. Pohyboval se ležerní chůzí rychlostí svižnějšího lidského kroku. Během letošního podzimu stopy Tyrannosaura rexe vyzvedne vrtulník. Připraví je k dalšímu zkoumání do laboratoří. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ojediněle s mlhami, během dne od severozápadu se zatáhne a odpoledne očekáváme přehánky anebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer na jihovýchodě budou srážky vydatnější, od severozápadu ale budou ustávat. Naměříme k tomu 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 16. Radio Gold Impuls. Hrajeme vám dál Gold.

0: hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls s vámi. Míříme za vzpomínkou, která je už, až je to neuvěřitelné, taky 26 let stará. V roce 2000 tak se konaly v Sydney olympijské hry. Letní olympijské hry byly 27. A tak nějak nevím, proč si nejvíc pamatuju to logo právě se Sydney, a to se mi vrylo do hlavy tak nejvíc. Ještě samozřejmě Nagano, když počítám zimní olympijské hry. Jak to máte vy? Teď už si pojďme taky užít další skvělou muziku. Tohle jsou Sweet, Funny Funny.
1: Radio Gold.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Čeští spotřebitelé mohou zůstat v klidu. Nebezpečná minerálka Natura s podezřením na obsah žíraviny se na našem trhu vůbec neprodává. Tuzemská hygienická služba potvrdila, že konkrétní šarže jemně perlivé vody v půllitrové lahvi byla podle výrobce dodaná výhradně na Slovensko. Přestože bezprostřední riziko v Česku nehrozí, ministerstvo zdravotnictví situaci dál pečlivě monitoruje a do prověřování u výrobce i distributora se už pustila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Případem se zabývá také policie, která zatím čeká na oficiální informace od slovenských kolegů. Záhadné zmizení matky dvou dětí z Frýdku Místku vyvolává obrovské obavy. Policie po ní vyhlásila pátrání po celé Evropě. Žena pracující jako asistentka soudce zmizela beze stopy v noci na 3. září bez dokladů, peněz i telefonu a kriminalisté teď upřesnili, že na sobě měla černou mikinu s kapucí, tmavé lesklé legíny, béžové šněrovací boty a šedý batoh. Policisté z drony prohledali Frýdek Místek, Ostravu, přehrady Olešná a Žermanice i Beskydské chaty. Zatím ale bezvýsledně. Hledaná žena střední postavy s hnědými vlasy a zelenýma očima měří zhruba 170 cm a policie naléhavě žádá kohokoliv, kdo ji viděl, aby okamžitě volal linku 158. Policie zveřejnila tragickou prázdninovou bilanci. Během července a srpna na silnicích zemřelo 100 lidí. Je to o 12 více než loni. O prázdninách také celkově o 900 stoupl počet nehod, bylo jich přes 15 600. Nejčastěji za ně mohlo nevěnování se řízení. Šéf dopravní policie Michal Hodboď dodává, že příčiny nehod s fatálním koncem se roky nemění.
2: Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru. Z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
1: Nejpočetnější skupinou obětí byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. Evropský parlament schválil záchranou brzdu proti prudkému zdražování tepla i pohonných hmot v chystaném systému emisních povolenek ETS2. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Pokud dojde k překročení, na trh se začnou automaticky uvolňovat rezervy, aby zabránili drastickému dopadu na peněženky občanů. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová krok hájí jako nutný štít proti další energetické krizi. Část českých europoslanců v čele s Ondřejem Knotkem a Alexandrem Vondrou ale upozorňuje, že jde pouze o hašení příznaků a samotná rezerva nemusí růst cen v praxi udržet. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ojediněle s mlhami, během dne se obloha zatáhne od severozápadu, objeví se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, později večer na jihovýchodě budou srážky vydatnější, naměříme k tomu 22 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 17. Rádio Gold Impuls a po zprávách je čas na muziku. Bon Jovi, bude se líbit? V pořádku, já si myslím.

0: 18. hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls je tady s vámi a s 18. hodinou také hudební speciál cover show. Začneme přesně, buďte u toho a teď ještě Bruce Springsteen.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Čeští spotřebitelé mohou zůstat v klidu. Nebezpečná minerálka Natura s podezřením na obsah žíraviny se na našem trhu vůbec neprodává. Tuzemská hygienická služba potvrdila, že konkrétní šarže jemně perlivé vody v půl litrové lahvi byla podle výrobce dodaná výhradně na Slovensko. Přestože bezprostřední riziko v Česku nehrozí, ministerstvo zdravotnictví situaci pečlivě monitoruje. Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová vládě vzkázala, že žalobci budou postupovat podle zásad trestního řízení. ŘSD připravuje u Svitav novou odpočívku, a to pro oba směry dálnice D35. Záhadné zmizení matky dvou dětí z Frýdku Místku vyvolává obavy. Policie po ženě vyhlásila pátrání po celé Evropě. Jana Šerjeníková pracuje jako asistentka soudce. Beze stopy zmizela v noci na 3. září. Bez dokladů, peněz i mobilního telefonu. Kriminalisté nyní upřesnili, že na sobě měla černou mikinu s kapucí, tmavé lesklé legíny, béžové šněrovací boty a šedý batoh. Policisté z drony prohledali Frýdek Místek, Ostravu, Přehrady Olešná a Žermanice i Beskydské chaty, zatím bezvýsledně. Evropský parlament schválil záchrannou brzdu proti prudkému zdražování tepla i pohonných hmot v chystaném systému emisních povolenek ETS2. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Pokud dojde k překročení, na trh se začnou automaticky uvolňovat rezervy, aby zabránili drastickému dopadu na peněženky občanů Evropské unie. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová Krok hájí jako nutný štít proti další energetické krizi. Zítřek začne jako letní den, postupně ale od západu přijde studená fronta. Čekáme oblačno až polojasno, postupně zataženo, později i s deštěm a naměříme teploty od 22 do 27 stupňů.
1: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Vojáci začnou na Šumavě zítra s obhlídkou. Armáda prozkoumá zamořené území u vzhůří na Klatovsku v Národním parku. Pak vláda rozhodne, co dál, jak řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Poznamenal, že chemické vojsko se zaměřuje na bojové látky. Na likvidaci průmyslových chemikálií jsou lepší hasiči. Také náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč doplnil, že armáda nemůže provádět likvidaci ekologické zátěže. To musí provést specializovaná firma. Filip Turek se má omluvit. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal se musí omluvit za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů a že nejsou schránky provozované společností bezpečné. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, jak uvedly Novinky.cz. Podle soudu je výrok poslance motoristů nepravdivý a ničím nepodložený. Pražský hrad láká na korunovační klenoty. Šperky českých králů můžou do konce pracovního týdne vidět školáci. Od soboty už může do Vladislavského sálu dorazit veřejnost.
2: Výstava se nejprve otevřela školním skupinám.
3: Přišli jsme vlastně z pražské školy, z Prahy 13. Máme tu kousíček, chodíme sem rádi.
4: Přijeli jsme ze základní školy Emila Kolbena ze Strančic.
5: Přijeli jsme z mateřské školy Paletka z Trávničkové ulice.
2: Učitelky na hrad dovedly děti různého věku. Tomu odpovídala i hloubka jejich znalostí anebo vědomí, proč vlastně přišli.
6: Protože jsme se chtěli kouknout na koruny.
7: Že jsem se dozvěděla i něco o těch korunovacích klenotech, že pokud si to někdo vezme s násilím a neprávem, že do roka a do dne zemře.
2: Pokud jde o výčet klenotů, v něm děti excelovaly.
8: Mám korunu, žezlo a jablko.
9: Koruna, jablko a žezlo.
10: Žezlo krále a zlaté jablko.
2: Ale kdože klenoty používal?
11: Karel IV.
12: Petr Pavel.
2: Od soboty až do 28. září bude výstava přístupná všem. Z Pražského hradu Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Digitální maják rodičům pomůže s ochranou dětí v online světě. Poradit by jim měl například s tím, jak s dětmi o nástrahách online světa mluvit, jak nastavit bezpečně telefon nebo aplikace. Portál také upozorňuje na důležitost otevřené komunikace. Součástí doporučení jsou i konkrétní rodinná pravidla, jako třeba večer bez obrazovek nebo nabíjení telefonů mimo ložnici. Odborníci už měsíce upozorňují na to, že malé děti v online prostředí sledují nesmyslná a nevhodná videa nebo si píšou zprávy s cizími lidmi. Starší děti pak na sítích podle expertů například streamují videa toho, co dělají. Čeští spotřebitelé mohou zůstat v klidu. Nebezpečná minerálka Natura s podezřením na obsah žíraviny se na našem trhu vůbec neprodává. Tuzemská hygienická služba potvrdila, že konkrétní šarže jemně perlivé vody v půllitrové lahvi byla podle výrobce dodaná výhradně na Slovensko. Přestože bezprostřední riziko v Česku nehrozí, ministerstvo zdravotnictví situaci pečlivě monitoruje. Lidé odevzdali loni v lékárnách 770 tun prošlých léků. Za 5 let je to o třetinu víc. Polsko chce řidičům zavést na přejezd sebrat na 3 měsíce řidičský průkaz. Nebe nad Sicílií dál ovládá Etna. Už od neděle omezuje provoz na letišti v Katánii. Nově jsou odlety a přílety podle webu letiště zastavené do 22 hodin. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie. Dopolední let odletěl z metropole se 4hodinovým zpožděním a přistání bylo přesměrované do jiných měst na Sicílii. Etna se znovu probudila v neděli. Oblak popela chrlí až do 4kilometrové výšky. Zítřek začne jako letní den, postupně ale od západu přijde studená fronta. Čekáme oblačno až polojasno, postupně zataženo, později i s deštěm a naměříme teploty od 22 do 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vlaky v Ostravě omezuje krádež kabelů. Provoz už čtvrtým dnem vázne na trati mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Některé spoje se musely zrušit úplně. Po pachatelích pátrají policisté. Škoda ještě nebyla vyčíslená, ale v podobných případech bývá vysoká. Evropský parlament schválil záchrannou brzdu proti zdražování tepla a benzínu. Zavádí cenový strop v chystaném systému ETS 2. Pokud by cena povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu strop přesáhla, do oběhu se automaticky uvolní rezervy. Ty zabrání prudkému cenovému šoku pro běžné spotřebitele. Česká europoslankyně Danuše Nerudová krok hájí jako klíčovou ochranu občanů před další energetickou krizí. Upravená pravidla musí ještě formálně posvětit členské státy. Podle premiéra Andreje Babiše je to lepší než nic, ale státy Evropské unie by se podle něj měly dohodnout a systém zrušit nebo odložit. Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení ETS 2 ale v současnosti považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií. Policie zveřejnila tragickou prázdninovou bilanci. Během července a srpna na silnicích zemřelo 100 lidí. Je to o 12 víc než loni. O prázdninách také celkově stoupl počet nehod o 900. Celkem se během dvou měsíců stalo přes 15 600 havárií. Šéf dopravní policie Michal Hodboť dodává, že příčiny nehod s fatálním koncem se roky nemění.
2: Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
1: Nejpočetnější skupinou obětí na silnicích byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu prázdninových obětí. Německý kancléř Friedrich Merz kvůli AfD ruší cestu do New Yorku. Šéf spolkové vlády Německa se příští týden chystal na valné shromáždění OSN. Podle DPA je ale Merz pod stále větším politickým tlakem po nedávném volebním úspěchu AfD. Ta začátkem měsíce vyhrála regionální volby ve východoněmeckém Sasku Anhaltsku, kde naopak Merzova CDU pohořela. Čeká se, že AfD zvítězí i v neděli volbách v další spolkové zemi někdejší NDR, Mecklenbursku, Předním Pomořansku a že i tady budou výsledky CDU mizerné. Severní Dakota v USA hlásí vědecký objev století. Paleontologové potvrdili vůbec první ucelenou sérii stop dospělého tyrannosaura rexe. Čtyři masivní otisky jsou staré přes 66 milionů let. Unikátní nález dává expertům zcela nový pohled na styl chůze a rychlost obřího predátora.
3: Skamenělou stezku v oblasti Bedlands našel středoškolský učitel. Celá řada stop měří na délku 7 metrů. Pocházejí z období těsně před dopadem smrtícího asteroidu. Podle expertů z muzea v Denveru zachycují konkrétní moment chování zvířete. 7-tunový kolos údajně nikam nespěchal. Pohyboval se ležerní chůzí rychlostí svižnějšího lidského kroku. Během letošního podzimu stopy Tyrannosaura rexe vyzvedne vrtulník. Připraví je k dalšímu zkoumání do laboratoří. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jediným zápasem začal nový ročník hokejové extraligy. První utkání tuzemské nejvyšší hokejové soutěže rozehráli Karlovy Vary proti třineckým ocelářům. Ti nad domácím týmem vyhráli 2-0. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. I chodci jsou součástí provozu, proto na ně cílí nová bezpečnostní kampaň pražského dopravního podniku. Chce poukázat na osobní odpovědnost chodců. Řidiči MHD se běžně setkávají s tím, že chodci nevnímají přijíždějící vozy, tramvaj ani autobus, ale nemůžou zastavit okamžitě a při nečekaném nouzovém brzdění mohou být ohrožení cestující uvnitř vozidla. Vozy MHD navíc mají na přechodu přednost. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, chce chodcům připomenout jednoduchá, ale zásadní pravidla. Vidím, slyším, jdu. Tedy před vstupem na přechod zastavit, rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Mezi Plzní a Karlovými Vary přibyly autobusy. Nové spoje jsou zaměřené na studenty. Jezdí v pátek a v neděli a cesta trvá kratší dobu.
2: Nové spoje byly zavedeny se začátkem školního roku. Jezdí v pátek a v neděli, případně v další dny s ohledem na prázdniny a svátky. Provoz zajišťují autobusy Plzeň ve spolupráci s autobusy VKJ. Lákavé je prodloužení linky v Plzni do zastávky Univerzita na Borských polích. Dále staví na centrálním autobusovém nádraží a na severním předměstí. Mezi krajskými městy jen na vybraných místech, takže jízda je o 20 minut kratší, než je běžné. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Mošnov na Novojičínsku se připravuje na nápor lidí. Na tamním letišti o víkendu proběhnou tradiční dny NATO a dny vzdušných sil České armády. České dráhy na akci vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Mluvčí státního dopravce Vanda Reinchová dodává, že kromě toho bude řada dálkových linek mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
3: A to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma. Návštěvnost jde do 100 tisíců. Přehlídku proto tradičně provázejí dopravní komplikace. Vývojáři AI se spojili. Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Bloomberg. Celosvětové obavy ohledně rizik AI vzrostly potom, co se o víkendu sešly vedoucí předních amerických firem z odvětví umělé inteligence a vyzvali k pozastavení vývoje technologie. V pondělí navíc bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind na síti X varoval, že lidstvu dochází čas, že je mimořádně znepokojený současným směřováním a je přesvědčený, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň se domnívá, že ještě lze vývoj AI bezpečně zvládnout. Další vývojář po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci. Brno se chystá na nedožité devadesátiny Václava Havla. Například Národní památkový ústav ve vile Stiasny bývalého prezidenta představuje jako znalce architektury. Na výstavě Havlova architektura. Informační panely představují Havlovo působení na podobu Pražského hradu, kde navázal spolupráci se světoznámými tvůrci, designérem Bořkem Šípkem, architekty Evou Jiřičnou a Josefem Pleskotem. Havlovým cílem bylo Pražský hrad odkomunizovat a otevřít jej veřejnosti i kulturně, pořádáním výstav, koncertů i přednášek. Výstavu v Brně si lidé můžou prohlédnout do konce letošního roku. Středeční ráno bude mlhavé a chladné, během dne čekáme polojasno i oblačno, postupně se zatáhne a začne pršet, místy vydatně a můžou přijít bouřky. Teploty vystoupají mezi 22 až 27 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný večer. Premiér Andrej Babiš se po měsících napětí sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Během téměř hodinové schůzky na Hradě řešili státní rozpočet, situaci ve světě i své zahraniční cesty. Babiš mimo jiné oznámil, že příští rok uvažuje o návštěvě Číny. S prezidentem by se podle něj měl samostatně sejít také ministr zahraničí Petr Macinka. Premiér další pravidelné schůzky s Pavlem neplánuje a setkávat se chtějí podle potřeby. Lékařská komora se obává očkování od lékárníků. Její prezident Milan Kubek tvrdí, že by se povolením vakcinace od magistrů znevážil lékařský úkon. V Impulzech Honzi Benešovského prohlásil, že lékárníci zkrátka nemají dostatečné vzdělání.
2: Nejde o to, kdo tu injekci aplikuje, to samozřejmě může dělat zdravotní sestra, ale jde o to, kdo rozhodne, že daný pacient má či nemá být očkován. Pro koho je to dobro a komu to může uškodit, kde je riziko příliš vysoké a kdo by se tedy očkovat neměl.
1: Ministerstvo zdravotnictví by očkováním v lékárnách chtělo docílit vyšší proočkovanosti. Chce totiž snížit počty onemocnění, která představují významné riziko pro veřejné zdraví. Podle rezortu by se taky efektivněji využily kapacity zdravotnického systému. Schvalování novely vláda zatím odložila. Česko má novou zmocněnkyni pro duševní zdraví. Vláda do funkce jmenovala psychiatričku Ditu Protopopovou. Ta dosud působila jako koordinátorka této oblasti. Nová pozice jí má umožnit lépe řídit péči o duševní zdraví napříč jednotlivými rezorty. Protopopová se má věnovat také reformě psychiatrie a problematice závislostí. Podle odborníků se s nějakými duševními potížemi potýká téměř každý třetí dospělý Čech. S depresí nebo úzkostmi žije kolem 700 tisíc lidí. Stavební firma Geosan Group čelí obvinění v kauze Motolské nemocnice. Podle policie její vedení nabízelo tehdejšímu řediteli Miloslavu Ludvíkovi úplatek 10 milionů korun. Souviset měl s víceprácemi při rekonstrukci jednoho z nemocničních pavilonů. Zakázku získal Geosan v roce 2021 za zhruba 1 200 000 000 korun. Firma jakékoliv provinění odmítá a proti obvinění podala stížnost. Skotsko, Wales a Severní Irsko chtějí sami rozhodovat o své budoucnosti. Lídři všech tří zemí podepsali společné memorandum a hlásí se k právu na sebeurčení. Poprvé v historii navíc všem třem zemím vládnou strany, které chtějí změnit jejich současné postavení, a to v rámci Spojeného království. Skotsko chce získat nezávislost a Severní Irsko se chce spojit s Irskem. V obou případech proto jejich představitelé žádají referendum. Wales zatím referendum neplánuje. Tenistka Kateřina Siniaková bude útočit na zápis do historie. Po vítězství ve čtyřhře na US Open je už 200 týdnů v čele světového žebříčku deblistek. Dele byla na výsluní pouze tenisová legenda Martina Navrátilová, která byla jedničkou 237 týdnů. Navrátilovou by Siniaková do konce roku mohla dokonce překonat.
3: Já spíš budu doufat, že budu zdravá a pak, že budu hrát dobrý tenis, a když se mi samozřejmě bude dařit a náhodou to překonám, tak budu samozřejmě obrovsky ráda. Martina je legenda, takže jestli vůbec se ještě trošku přiblížím, tak to už pro mě bude úspěch.
1: Naše tenistka to prohlásila po svém návratu z US Open. Tento týden ji čeká cesta do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Zlínská univerzita vychovává radiologické asistenty. Na technologické fakultě začala výuka nového studijního programu, který má vyřešit jejich nedostatek v nemocnicích. Děkanka fakulty Lenka Šenkárová si myslí, že úspěšní absolventi budou mít práci téměř jistou.
2: Je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stále služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studijní program na Zlínské univerzitě Tomáše Bati propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se učí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. I chodci jsou součástí provozu, proto na ně cílí nová bezpečnostní kampaň pražského dopravního podniku. Chce poukázat na osobní odpovědnost chodců. Řidiči MHD se běžně setkávají s tím, že chodci nevnímají přijíždějící vozy. Tramvaj ani autobus ale nemůžou zastavit okamžitě a při nečekaném nouzovém brzdění mohou být ohroženi cestující uvnitř vozidla. Vozy MHD navíc mají na přechodu přednost. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, chce chodcům připomenout jednoduchá, ale zásadní pravidla. Vidím, slyším, jdu. Tedy před vstupem na přechod zastavit, rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Na dálnici D11 můžou řidiči využívat novou odpočívku. Otevřela se na 97. kilometru. Podle kolegy Tomáše Hejtmánka ze zpravodajského webu iDnes.cz má nová odpočívka v každém směru 50 parkovacích stání.
3: 28 stání pro osobní vozidla, 14 pro kamiony, 4 pro autobusy a 3 stání pro karavany, obytná auta a vozidla s přívěsem. Posádky mají k dispozici toalety, zastřešená posezení nebo dětské a workoutové hřiště. Podle silničářů jde o takzvanou malou odpočívku, která doplňuje dvě větší. O 16 kilometrů dál na Prahu už 10 let funguje odpočívka Osice a před Jaroměří má příští rok vzniknout další odpočívka s čerpací stanicí a větším parkovištěm. Pro Rádio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Vývojáři AI se spojili. Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Bloomberg. Celosvětové obavy ohledně rizik AI vzrostly potom, co se o víkendu sešly vedoucí předních amerických firem z odvětví umělé inteligence a vyzvali k pozastavení vývoje technologie. V pondělí navíc bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind na síti X varoval, že lidstvu dochází čas, že je mimo řádně znepokojený současným směřováním a je přesvědčený, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň se domnívá, že ještě lze vývoj AI bezpečně zvládnout. Další vývojář po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci. Jediným zápasem začal nový ročník hokejové extraligy. První utkání tuzemské nejvyšší hokejové soutěže rozehráli Karlovy Vary proti třineckým Ocelářům. Ti nad domácím týmem vyhráli 2-0. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Evropský parlament schválil záchrannou brzdu proti zdražování tepla a benzínu. Zavádí cenový strop v chystaném systému ETS 2. Pokud by cena povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu strop přesáhla, do oběhu se automaticky uvolní rezervy. Ty zabrání prudkému cenovému šoku pro běžné spotřebitele. Česká europoslankyně Danuše Nerudová krok hájí jako klíčovou ochranu občanů před další energetickou krizí. Upravená pravidla musí ještě formálně posvětit členské státy. Podle premiéra Andreje Babiše je to lepší než nic, ale státy Evropské unie by se podle něj měly dohodnout a systém zrušit nebo odložit. Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení ETS 2 ale v současnosti považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií. Mezi Plzní a Karlovými Vary přibyly autobusy. Nové spoje jsou zaměřené na studenty. Jezdí v pátek a v neděli a cesta trvá kratší dobu.
2: Nové spoje byly zavedeny se začátkem školního roku. Jezdí v pátek a v neděli, případně v další dny s ohledem na prázdniny a svátky. Provoz zajišťují autobusy Plzeň ve spolupráci s autobusy VKJ. Lákavé je prodloužení linky v Plzni do zastávky Univerzita na Borských Polích. Dále staví na centrálním autobusovém nádraží a na severním předměstí. Mezi krajskými městy jen na vybraných místech, takže jízda je o 20 minut kratší, než je běžné. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Mošnov na Novojičínsku se připravuje na nápor lidí. Na tamním letišti o víkendu proběhnou tradiční dny NATO a dny vzdušných sil České armády. České dráhy na akci vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Mluvčí státního dopravce Vanda Reinchová dodává, že kromě toho bude řada dálkových linek mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
3: A to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma. Návštěvnost jde do 100 tisíců. Přehlídku proto tradičně provázejí dopravní komplikace. Donald Trump nechal zavřít Kennedyho centrum. Podle šéfa Bílého domu pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu hlasovala její správní rada. Trump je jejím předsedou. Rozhodnutí přišlo krátce potom, co federální soudce znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno Donalda Trumpa. Podle soudce by tím vedení porušilo dřívější soudní verdikt, podle kterého bylo prezidentovo jméno na budovu přidané nezákonně. Kennedyho centrum bylo otevřené v roce 1971 na památku zavražděného prezidenta USA. Podle deníku Washington Post je Kennedyho centrum na pokraji krachu a Trump je ochotný centru pomoci, pokud bude veřejně uznané jeho napojení na instituci. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. V předehrávce prvního kola oceláři zvítězili na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě obránce Jakub Galvas. V závěrečné powerplay pečetil výsledek do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Zlínská univerzita vychovává radiologické asistenty. Na technologické fakultě začala výuka nového studijního programu, který má vyřešit jejich nedostatek v nemocnicích. Děkanka fakulty Lenka Šenkárová si myslí, že úspěšní absolventi budou mít práci téměř jistou.
2: Je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stále služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studijní program na Zlínské univerzitě Tomáše Bati propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se učí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. I chodci jsou součástí provozu, proto na ně cílí nová bezpečnostní kampaň pražského dopravního podniku. Chce poukázat na osobní odpovědnost chodců. Řidiči MHD se běžně setkávají s tím, že chodci nevnímají přijíždějící vozy. Tramvaj ani autobus ale nemůžou zastavit okamžitě a při nečekaném nouzovém brzdění mohou být ohrožení cestující uvnitř vozidla. Vozy MHD navíc mají na přechodu přednost. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, chce chodcům připomenout jednoduchá, ale zásadní pravidla. Vidím, slyším, jdu. Tedy před vstupem na přechod zastavit, rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Na dálnici D11 můžou řidiči využívat novou odpočívku. Otevřela se na 97. kilometru. Podle kolegy Tomáše Hejtmánka ze zpravodajského webu iDnes.cz má nová odpočívka v každém směru 50 parkovacích stání.
3: 28 stání pro osobní vozidla, 14 pro kamiony, 4 pro autobusy a 3 stání pro karavany, obytná auta a vozidla s přívěsem. Posádky mají k dispozici toalety, zastřešená posezení nebo dětské a workoutové hřiště. Podle silničářů jde o takzvanou malou odpočívku, která doplňuje 2 větší. O 16 kilometrů dál na Prahu už 10 let funguje odpočívka Osice a před Jaroměří má příští rok vzniknout další odpočívka s čerpací stanicí a větším parkovištěm. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Vývojáři AI se spojili. Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Bloomberg. Celosvětové obavy ohledně rizik AI vzrostly po tom, co se o víkendu sešly vedoucí předních amerických firem z odvětví umělé inteligence a vyzvali k pozastavení vývoje technologie. V pondělí navíc